0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co se děje v Blansku? Na plnotu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, pláž či vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše Deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
4: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
3: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
1: Sport.
5: Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros skončí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20-letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. S Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Ital Flavio Cobolli.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co se děje v Blansku? Naplno tu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, pláž či vodní hřiště. Rozsáhlý projekt na 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše Deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
4: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
3: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
2: Sport.
5: Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros končí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20-letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Itál Flavio Cobolli.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.
6: Vincent kriegt kein Hoch, wenn an Mädchen denkt. Hat es oft versucht und sich echt angestrengt.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte ve světě filmových novinek. Premiéry v moravských kinech pro první červnový týden představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahoun Ghostface naháněl čtveřici teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodné věku. A nyní se vrací zpátky na plátna kin, a to v novém filmu Scary Movie.
3: Jsme zpátky!
4: Venku se toulá sériový vrah.
2: Ahoj. Pokračovat budeme filmem Přísahám, že za to nemůžu. Britský film, který je natočený podle skutečného příběhu Johna Davidsona. Vypráví intimní a silný příběh o jeho zpočátku bezstarostném dospívání, ukončeném drsným odcizením, kdy je odmítán nechápajícím okolním světem a tápavě hledá vlastní život. Trpí totiž Downovým syndromem, a to v době, kdy povědomí o této nemoci nebylo ještě zcela rozšířené.
5: Would not harm a fly, and he makes a damn fine cup of tea.
6: Spunk for milk.
2: Johnovo setkání s Dottie, energickou matkou bývalého spolužáka, mu otevře novou cestu do světa, ve kterém nachází podporu, porozumění a odvahu čelit vlastnímu životu a osudu. No a třetím snímkem je dobrodružné fantazy Vládci vesmíru. V tomto snímku se vrací pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Po 15 letech odloučení se prostřednictvím meče moci ocitá princ Adam zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor. Toho hraje Jared Leto a Adam se rozhodne svůj svět zachránit. A tak musí spojit síly s bojovnicí Teelou a Duncanem a naplnit svůj osud tím, že se stane He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru.
7: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
1: Nové Scary Movie, silný příběh Přísahám, že za to nemůžu, a dobrodružné fantasy Vládci vesmíru jsou filmové premiéry 1. červnového týdne. Zajdete na ně do kina? Každý týden představujeme nejlepší filmové novinky a dnes s naším expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače, mějte se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: dnešní den.
1: Berani, na osvěžení bude nejlepší kvalitní spánek. Býci, pokud se hodláte nudit, tak to klidně udělejte. Blíženci, na víkend zkuste najít aktivity pro celou rodinu. Raci, možná máte chuť pustit se do nových dobrodružství. Lvi, chce to dostatek tekutin, ať vás nebolí hlava. Pany, s partou vyrazte na nějaký nenáročný výlet. Váhy, neřešte nic, co se vás osobně netýká. Štíři, volný čas si užijte s těmi, co máte rádi. Střelci, důležitá rozhodnutí si vyžadují klidnou mysl. Kozorozi, lehkost v jídelníčku bude znamenat lepší energii. Vodnáři, celý víkend si naplánujete krok za krokem. A co my ryby, chceme se ukázat, tak zajdeme na nějakou pořádně rušnou akci.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
5: Industriální prostor BOV.
4: Sochy Honzy Dostála.
5: Světla.
4: A do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
1: Ranní fresh Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte ve světě filmových novinek. Premiéry v moravských kinech pro první červnový týden představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahoun Ghostface naháněl čtveřici teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úcty věku. A nyní se vrací zpátky na plátna kin, a to v novém filmu Scary Movie.
3: Jsme zpátky!
4: Venku se toulá sériový vrah.
2: Ahoj. Pokračovat budeme filmem Přísahám, že za to nemůžu. Britský film, který je natočený podle skutečného příběhu Johna Davidsona. Vypráví intimní a silný příběh o jeho zpočátku bezstarostném dospívání, ukončeném drsným odcizením, kdy je odmítán nechápajícím okolím, okolním světem a tápavě hledá vlastní život. Trpí totiž Downovým syndromem, a to v době, kdy povědomí o této nemoci nebylo ještě zcela rozšířené.
5: Would not harm a fly, and he makes a damn fine cup of tea.
6: Spunk for milk.
5: Spunk for milk.
2: Johnovo setkání s Dottie, energickou matkou bývalého spolužáka, mu otevře novou cestu do světa, ve kterém nachází podporu, porozumění a odvahu čelit vlastnímu životu a osudu. No a třetím snímkem je dobrodružné fantasy Vládci vesmíru. V tomto snímku se vrací pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Po 15 letech odloučení se prostřednictvím meče moci ocitá princ Adam zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor. Toho hraje Jared Leto a Adam se rozhodne svůj svět zachránit, a tak musí spojit síly s bojovnicí Teelou a Duncanem a naplnit svůj osud tím, že se stane He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru.
7: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
1: Nové Scary Movie, silný příběh Přísahám, že za to nemůžu, a dobrodružné fantasy Vládci vesmíru jsou filmové premiéry 1. červnového týdne. Zajdete na ně do kina? Každý týden představujeme nejlepší filmové novinky a dnes s naším expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače, mějte se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.

Posloucháš? Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co se děje v Blansku? Naplno tu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, plášť či vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše Deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
4: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv, prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
3: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
5: Sport. Senzační tažení Jakuba Menšíka Antukovým Roland Garros končí v semifinále. Český tenista podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. 20-letý talent nevyužil šanci stát se prvním tuzemským finalistou Grand Slamu po dlouhých 16 letech. Přesto má za sebou parádní turnaj. Zverevovým soupeřem v nedělním finále bude Itál Flavio Cobolli.
6: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Dáme pohledem na teplotní rekordy pro neděli, tedy pro 7. červen. Nejvíce jsme v tento den naměřili v roce 1998 více jak 33 stupňů Celsia. Naopak v roce 1962 nám teploměry ukazovaly jen přibližně 5 stupňů. Víme, jak bude. Neděle s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a teplotami mezi 19 a 24 stupni Celsia. V pondělí nás potom čeká jasno nebo polojasno s teplotami okolo 25 stupňů.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: No, asi to je škoda.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, na osvěžení bude nejlepší kvalitní spánek. Býci, pokud se hodláte nudit, tak to klidně udělejte. Blíženci, na víkend zkuste najít aktivity pro celou rodinu. Raci, možná máte chuť pustit se do nových dobrodružství. Lvi, chce to dostatek tekutin, ať vás nebolí hlava. Pany, s partou vyrazte na nějaký nenáročný výlet. Váhy, neřešte nic, co se vás osobně netýká. Štíři, volný čas si užijte s těmi, co máte rádi. Střelci, důležitá rozhodnutí si vyžadují klidnou mysl. Kozorozi, lehkost v jídelníčku bude znamenat lepší energii. Vodnáři, celý víkend si naplánujete krok za krokem. A co my ryby, chceme se ukázat, tak zajdeme na nějakou pořádně rušnou akci.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Tohle je
1: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Spor o cestu u baziliky na svatém kopečku u Olomouce. Pokuta až 2 miliony korun hrozí olomouckému developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevněné cesty u poutního místa. Podle magistrátu porušil pravidla pro ochranné pásmo baziliky. Okolnosti stavby několik stovek metrů dlouhé cesty k developerově pozemku prověřuje i stavební úřad, který o akci nebyl informován. Josef Tesařík se hájí, že si jen zajistil přístup k pozemkům, píše o tom ČTK. Vývoj tématu sledujeme. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté už v Dallasu ladí formu na mistrovství světa. Po příletu sice pod mrakem i sprchlo, ale hráče hned zaskočilo brutální texaské dusno a brzy je čekají 35. Na prvním otevřeném tréninku je navíc hnala dopředu skvělá kulisa stovek českých krajanů i fanoušků. Reprezentace na své texaské základně zůstane až do čtvrtka, kdy v Mexiku vstoupí do šampionátu zápasem proti Koreji. Držíme palce a vy si užijte neděli.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Dnes nás čeká velmi teplý a slunečný den s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. K večeru se sice může objevit drobná přeháňka, ale spíš jen taková, aby se neřeklo. Mimochodem, k historickému teplotnímu rekordu z roku 1998, kdy teploměry ukazovaly tropických 33 stupňů, máme naštěstí daleko, takže se neupečeme a čeká nás ideální letní pohoda. V noci pak teploty klesnou ke 12 stupňům, což je ideální čas na vyvětrání bytu.
0: Radio Metropole za volantem.
5: Dobrý den, v neděli za volant provoz celkem plynulý, bez vážnějších dopravních komplikací. Ranní hlídku policie jste viděli na D1, když jedete z Vyškova na Říkovice, stojí na exitu Hulín Západ. Omezení trvá na D46 z Vyškova na Olomouc před exitem Drysice, je tady 80, pokračuje CHOMO. Počítejte s uzavírkami v okolí Šternberka.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.

0: Metropole právě dnes.
1: Pojďme se podívat do kalendáře, co zajímavého nám dnešní 7. červen přinesl. Všechno nejlepší dnes přejeme všem Ivetám, které slaví svůj svátek. Pokud nějakou máte ve svém okolí, nezapomeňte na kytku, ať je doma klid. Dnes je navíc taky Mezinárodní den čokoládové zmrzliny a den ananasu. Takže ideální plán na dnešní dezert je naprosto jasný. Před 78 lety se psaly velké dějiny, když na úřad prezidenta abdikoval Edvard Beneš a jeho nástupcem se stal Klement Gottwald. Mnohem veselější je to ale s dnešními oslavenci, protože se narodil neuvěřitelný zástup hvězd. Své narozeniny dnes slaví legendární filmový drsňák Liam Neeson, kterému je sice 73, ale unesenou dceru by vám zaručeně pořád dokázal najít do hodiny. Stejný věk dnes slaví i náš ostravský bard Jaromír Nohavica. O rok starší je houslový virtuos Václav Hudeček a na úctyhodných 86 let to dnes dotáhl britský tygr Tom Jones. No a pánové si jistě rádi vzpomenou na blondětou tenisovou ikonu Anu Kurnikovovou, která dnes slaví 45. narozeniny. Ať už si dnes dáte ananas, nebo prostě jen oslavíte neděli, užijte si dnešní den naplno.
0: Metropole právě dnes.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
4: Paní žirafo, co vidíte?
5: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
4: Tak rychle na místa.
5: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
4: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žiraloků, netopírů a hrabáčů.
5: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
4: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
5: Zoo.olomouc.cz.
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
8: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
12: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
13: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
14: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
15: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna Instagram v Olomouci www.artbeat.cz.
16: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hodinou řeky.
17: Posloucháš?
18: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
1: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
2: Tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městys, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
1: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
2: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což měl velký úspěch. Jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
1: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že...
2: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou raně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydlí totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zarachu totiž nachází jedinou manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
1: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Tohle je
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Silnice v Olomouckém kraji jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 10 obětí. Na ústupu je v Česku žloutenka typu A. Státní zdravotní ústav informuje, že v květnu přibylo 105 případů této nemoci špinavých rukou. To je o 74 méně než v dubnu. Letos zatím onemocnilo 1183 lidí. Počty případů klesají všude, kromě Olomouckého a Zlínského kraje. Riziko místních ohnisek žloutenky A trvá. Nejvíce postihuje lidi od 35 do 49 let. Holečnatá nemoc se šíří fekálně orální cestou, tedy kontaktem s povrchy z čištěnými výkaly. Základem prevence je důsledné mytí rukou.
0: Sport.
3: Máme tady fotbalový přehled pro všechny fandy z Olomouckého kraje. Čeká nás napínavý den, protože v mnoha soutěžích jde o klíčové body v závěru sezóny. Ve čtvrté lize se doma představí Šumperk proti Bohumínu. V šesté lize nás čekají zajímavé zápasy jako Lesnice proti Lošticím, Dolany s Troubelicemi nebo atraktivní derby Slavonína s Bohuňovicemi. A v téže soutěži v olomoucké skupině Čechovice vyzvou Určice, Hodolany hrají s Ústím a Kožušany přivítají Kovalovice. Vyrazte dnes podpořit svůj oblíbený klub na stadion a ze studia přejeme pěknou neděli.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627, hlasovky, videa, fotky 37 742 627, WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Pokud jste dnes vstávali brzy, sluníčko vás přivítalo už ve 4 hodiny a 51 minut, což je skvělá zpráva pro skřivany a trochu otravná pro ty, co si chtěli přispat. Zapadne až krátce po 9 večer, takže času na cokoliv je dost. Čeká nás krásná neděle s teplotami do 24 stupňů Celsia. Odpoledne sice začne trochu foukat, ale aspoň vám to učeše účes novým směrem. Na výlet je to každopádně značka ideální.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, procvičíme trpělivost i sundáme nohu z plynu. Horní Loděnice na Šternbersku, tady se dneska nejezdí. Jak se homo, platí úplná uzavírka až do 8 večer. Pokud tedy nevlastníte formuly, vemte to rovnou po objízdné trase. V Olomouci na Lipenské si trošku zahrajeme na slalomáře, na krajnici odpočívá odstavené auto, proklouznete s maximální opatrností. Ještě hlášení pro milovníky rychlé jízdy, uniformy jsou dneska na D55 mezi Hulínem a Otrokovem. Rychlost si hlídejte za exitem na Pajedla. Policie obsadila Blansko, tady vás zkontrolují na Poříčí a pro jistotu i ve směru na Vyškov. Buďte dobří a jeďte opatrně.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
1: Paní žirafo, co vidíte?
2: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
1: Tak rychle na místa.
2: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
1: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
2: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
1: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
2: Olomouc.cz
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírkabanat.cz.
10: Láska je láska.
11: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
12: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
13: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další informace. Kdo bydlí v Olomouci, jak pak se vám tu žije? Radnice provádí nový průzkum o životě ve městě. Ptá se na kvalitu života a rozvoj města. Dotazník lze vyplnit online na webu olomouc.eu či na papíře v infocentru na Horním náměstí. Přibudou nevyužité budovy na Masarykově náměstí v Přerově. Jak píše deník, dojde k tomu po přesunu úředníků do nového sídla radnice. K dosavadním objektům přibude současné sídlo vedení města a pak i budova městské policie.
1: Sport.
2: Velká zpráva ze světa fotbalu. Olomoucký odchovanec Petr Ševčík mění dres. 32-letý záložník po 9 sezónách opouští pražskou Slavii a přestupuje do zbrojovky Brno. Nováček nejvyšší soutěže posilu v podobě 4násobného ligového mistra a reprezentanta oznámil na svém webu. Ševčík se v Brně navíc potká s dalšími ex-olomouckými hráči Jiřím Texlem a Štěpánem Langerem. Držíme palce v novém angažmá a za moment už počasí a doprava s Markem. Tom z redakce přeje krásnou neděli.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. To na sebe.
3: Krásný zbytek víkendu. Doufám, že si užíváte dnešní příjemné teploty, které se zastaví na 24, což je přesně ta teplota, kdy ještě neteče make-up ani nervy. Máme pro vás navíc skvělou zprávu na začátek nového týdne, aby to pondělní vstávání tolik nebolelo. Zítřek totiž přinese ještě o stupeň více. Noc na pondělí bude sice chladnější kolem 9 stupňů, ale o to lépe se vám bude spát.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, pokud míříte na D1, trasa z Vyškova na Říkovice, konkrétně mezi Říkovicemi a Přerovem, něco leží na silnici. Stejný problém, tedy překážku na cestě hlásíte z D55 od Rokovice Hulín, před exitem Hulín Východ, nohu splynu. Přímo v Olomouci na Lipenské pak počítejte s odstaveným autem na krajnici. Hlídky jste věděli mezi Přerovem a Ostravou u exitu Říkovice a Přerov, na D1 na exitu Kroměříž Výchov, v Tovačově, ve Spytihněvi, v Lhotce, nad Bečvou, jsou v Mouchnicích a taky v Březůvkách. Nohu splynu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Radio Metropole.
7: Víc muziky, víc energie.
8: Víc energie.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Víkendový chill.

0: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Paní žirafo, co vidíte?
5: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
4: Tak rychle na místa.
5: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
4: Soutěže pro děti, maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
5: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
4: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
5: Zoo.olomouc.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
8: Industriální prostor BOV.
7: Sochy Honzy Dostála.
8: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
7: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Pěkné nedělní dopoledne. Máme tady přehled tipů, kam dnes vyrazit z gauče. V olomouckém Rozáriu vrcholí festival Vyznání růžím. Pokud máte hlad, na Poděbradech v Olomouci od 11 hodin voní langošový víkend a od 17 hodin zve olomoucký letňák na dance show. Zoo na Svatém kopečku slaví 70 let komentovanými krmeními. Pro milovníky spálených gum vrcholí ve Šternberku slavný závod Exce Homo. Ve městě klidně zůstaňte, hrad Šternberg chystá dětské prohlídky. Pohádkovou atmosféru s nesmrtelnou tetou zažijete na zámku Plumlov. A pro lázeňskou pohodu vyrazte do Velkých Losin na tradiční probouzení pramenů s jarmarkem a žehnáním pramene. Užijte si neděli naplno.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
0: Metropole. Posloucháš Rádio Metropole.
3: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Nová parkovací místa jsou v plánu v Olomouci. Radní schválili podobu nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce, který nabídne 279 míst a projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se stovkou míst v ulici Roháče z Dubé, píše o tom Report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: 17 let vězení vyřkl Olomoucký krajský soud nad 19-letým Martinem Vítkem za loňskou vraždu muže v Dlouhé Lučce na Olomoucku. Mladík muže bodl kuchyňským nožem do krku po předchozích neschodách. Čin připravoval.
4: Zvláštně na tomto případě bylo asi to, že skutečně pachatel se dopustil toho jednání v podstatě kvůli banální příčině. Přijel, všechno si nachystal, připravil, bodl toho poškozeného. V podstatě, kdyby mu ten nůž nevytáhl, aby ho vrátil zpátky domů, tak možná ten poškozený přežil.
3: Doplnil žalobce Karel Studený. Mladík u soudu vinu přiznal, ale činu nelitoval. Rozsudek je pravomocný. Martinu Vítkovi hrozilo až 20 let vězení. Polehčující okolností k nižšímu trestu bylo prohlášení viny a jeho věk.
2: Sport.
3: A teďka zpráva z virtuálních tratí. Pátý podnik šampionátu Virtual GP 2026 na německém Sachsenringu přinesl pořádné drama na mokré trati a naprostou dominanci stáje JJ Racing Team. Martin Kadlečík potvrdil roli favorita, když ovládl kvalifikaci a následně zvítězil jak v 15-minutovém sprintu, tak v hlavním závodě. V něm ho navíc skvěle doplnil druhý Vojtěch Fiala a tým tak mohl oslavit double. Šampionát teď čeká americká Road Atlanta, kde se 23. června pojede poslední závod s vozy GT3. Tolik zprávy, Tom Gottwald vám z redakce přeje dobrý poslech našeho rádia.
0: Radio Metro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole, co na sebe.
5: Pojďme se společně podívat dál do nového týdne. V pondělí nás ještě potěší krásných 25 stupňů Celsia, ale od úterý se začne ochlazovat. V úterý naměříme 21 stupňů a ve středu rtuť teploměru spadne na pouhých 17 stupňů Celsia, navíc doprovázených deštěm, a v pátek už budeme zpátky na příjemných 22. Příští víkend pak slibuje stabilních 21 stupňů, takže pláštěnky můžete zase schovat.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Pozor mezi Hostašovicemi a Novým Jičínem. Dopravní nehoda, počítejte se zdržením. D35, buďte opatrní. Pole posledních zpráv se mezi Mladčí kolem kilometru 243 pohybují lidé a je tady překážka v provozu. Pokud máte těžkou nohu na plynu, tak v těchto úsecích rozhodně uberte. Hlídky jste věděli na D46 z Olomouce do Vyškova na exitu Vyškov. Muži zákona číhají na trase Vyškov-Říkovice na exitu Ivanovice na Hané. V Bruntál radar nebo kontrolu můžete přímo potkat v Bruntále na Dukelské. Dobře dojeďte.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Metropole
3: a dopolední chill, protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.

0: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
2: Paní žirafo, co vidíte?
3: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
2: Tak rychle na místa.
3: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
2: Soutěže pro děti, maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
3: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
2: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
3: Zoo.olomouc.cz.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz. Skonto nabité.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
13: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
14: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Spor o cestu u baziliky na svatém kopečku u Olomouce. Pokuta až 2 miliony korun hrozí olomouckému developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevněné cesty u poutního místa. Podle magistrátu porušil pravidla pro ochranné pásmo baziliky. Okolnosti stavby několik stovek metrů dlouhé cesty k developerově pozemku prověřuje i stavební úřad, který o akci nebyl informován. Josef Tesařík se hájí, že si jen zajistil přístup k pozemkům, píše o tom ČTK. Vývoj tématu sledujeme. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté už v Dallasu ladí formu na mistrovství světa. Po příletu sice pod mrakem i sprchlo, ale hráče hned zaskočilo brutální texaské dusno a brzy je čekají 35. Na prvním otevřeném tréninku je navíc hnala dopředu skvělá kulisa stovek českých krajanů i fanoušků. Reprezentace na své texaské základně zůstane až do čtvrtka, kdy v Mexiku vstoupí do šampionátu zápasem proti Koreji. Držíme palce a vy si užijte neděli.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. To na sebe.
3: Dnes nás čeká velmi teplý a slunečný den s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. K večeru se sice může objevit drobná přeháňka, ale spíš jen taková, aby se neřeklo. Mimochodem, k historickému teplotnímu rekordu z roku 1998, kdy teploměry ukazovaly tropických 33 stupňů, máme naštěstí daleko, takže se neupečeme a čeká nás ideální letní pohoda. V noci pak teploty klesnou ke 12 stupňům, což je ideální čas na vyvětrání bytu.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, pozor na dvě nehody. Čerstvá na D46, když jedete z Olomouce do Vyškova. Je to před exitem Prostějov sever, místo zajišťuje policie. Další nehoda dvou osobáků je u Hostašovic, hlídka míří na místo, policejní hlídky navíc v Mohelnici na D35, ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a ve Svitavách u Tří mostů a o kousek vedle na ulici Pražská. Dobře dojeďte!
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.
1: Víc energie.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz. Láska
5: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Pojďme se podívat do kalendáře, co zajímavého nám dnešní 7. červen přinesl. Všechno nejlepší dnes přejeme všem Ivetám, které slaví svůj svátek. Pokud nějakou máte ve svém okolí, nezapomeňte na kytku, ať je doma klid. Dnes je navíc taky Mezinárodní den čokoládové zmrzliny a den ananasu. Takže ideální plán na dnešní dezert je naprosto jasný. Před 78 lety se psaly velké dějiny, když na úřad prezidenta abdikoval Edvard Beneš a jeho nástupcem se stal Klement Gottwald. Mnohem veselější je to ale s dnešními oslavenci, protože se narodil neuvěřitelný zástup hvězd. Své narozeniny dnes slaví legendární filmový drsňák Liam Neeson, kterému je sice 73, ale unesenou dceru by vám zaručeně pořád dokázal najít do hodiny. Stejný věk dnes slaví i náš ostravský bard Jaromír Nohavica. O rok starší je houslový virtuos Václav Hudeček a na úctyhodných 86 let to dnes dotáhl britský tygr Tom Jones. No a pánové si jistě rádi vzpomenou na blondětou tenisovou ikonu Anu Kurnikovovou, která dnes slaví 45. narozeniny. Ať už si dnes dáte ananas nebo prostě jen oslavíte neděli, užijte si dnešní den naplno.
0: Metropole právě dnes. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme vám zprávy. Silnice v Olomouckém kraji jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 10 obětí. Na ústupu je v Česku žloutenka typu A. Státní zdravotní ústav informuje, že v květnu přibylo 105 případů této nemoci špinavých rukou. To je o 74 méně než v dubnu. Letos zatím onemocnilo 1183 lidí. Počty případů klesají všude, kromě Olomouckého a Zlínského kraje. Riziko místních ohnisek žloutenky A trvá. Nejvíce postihuje lidi od 35 do 49 let. Horečnatá nemoc se šíří fekálně orální cestou, tedy kontaktem s povrchy znečištěnými výkaly. Základem prevence je důsledné mytí rukou.
1: Sport.
2: Máme tady fotbalový přehled pro všechny fandy z Olomouckého kraje. Čeká nás napínavý den, protože v mnoha soutěžích jde o klíčové body v závěru sezóny. Ve čtvrté lize se doma představí Šumperk proti Bohumínu. V šesté lize nás čekají zajímavé zápasy jako Lesnice proti Lošticím, Dolany s Troubelicemi nebo atraktivní derby Slavonína s Bohuňovicemi. A v téže soutěži v olomoucké skupině Čechovice vyzvou Určice, Hodolany hrají s Ústím a Kožušany přivítají Kovalovice. Vyrazte dnes podpořit svůj oblíbený klub na stadion a ze studia přejeme pěknou neděli.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Pokud jste dnes vstávali brzy, sluníčko vás přivítalo už ve 4 hodiny a 51 minut, což je skvělá zpráva pro skřivany a trochu otravná pro ty, co si chtěli přispat. Zapadne až krátce po 9. večer, takže času na cokoliv je dost. Čeká nás krásná neděle s teplotami do 24 stupňů Celsia. Odpoledne sice začne trochu foukat, ale aspoň vám to učeše účes novým směrem. Na výlet je to každopádně značka ideální.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Vyrážíme na Zlínsko, u Otrokovic jsou Sazovice a je tady průvod starého hanáckého práva. Počítejte, že bude hodně lidí na silnici. Ať už plánujete začátek nového týdne nebo pondělního rána, tak to se bude chystat čištění odpočívek u Moravské Dluhé, u Březové nad Svitavou a taky v Moravské Třebové. Tady nohu z plynu, šťastnou cestu i v neděli.
1: Rádio Metropole.
5: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
2: řeky. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Posloucháš? Radiometr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte ve světě filmových novinek. Premiéry v moravských kinech pro první červnový týden představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahoun Ghostface naháněl čtveřici teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úcty hodného věku. A nyní se vrací zpátky na plátna kin, a to v novém filmu Scary Movie.
3: Jsme zpátky!
4: Venku se toulá sériový vrah.
2: Ahoj. Pokračovat budeme filmem Přísahám, že za to nemůžu. Britský film, který je natočený podle skutečného příběhu Johna Davidsona.
5: We need to get you out, man.
6: I can see he's off the medication.
7: I'm so sorry, pal.
2: Vypráví intimní a silný příběh o jeho zpočátku bezstarostném dospívání, ukončeném drsným odcizením, kdy je odmítán nechápajícím okolním světem a tápavě hledá vlastní život. Trpí totiž Downovým syndromem, a to v době, kdy povědomí o této nemoci nebylo ještě zcela rozšířené.
8: Would not harm a fly, and he makes a damn fine cup of tea.
9: Spunk for milk.
8: Spunk for milk.
2: Johnovo setkání s Dottie, energickou matkou bývalého spolužáka, mu otevře novou cestu do světa, ve kterém nachází podporu, porozumění a odvahu čelit vlastnímu životu a osudu.
10: Spaceships and magic swords.
2: No a třetím snímkem je dobrodružné fantasy Vládci vesmíru. V tomto snímku se vrací pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Po 15 letech odloučení se prostřednictvím meče moci ocitá princ Adam zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor. Toho hraje Jared Leto a Adam se rozhodne svůj svět zachránit a tak musí spojit síly s bojovnicí Teelou a Duncanem a naplnit svůj osud tím, že se stane He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru.
11: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
1: Nové Scary Movie, silný příběh Přísahám, že za to nemůžu a dobrodružné fantasy Vládci vesmíru jsou filmové premiéry 1. červnového týdne. Zajdete na ně do kina? Každý týden představujeme nejlepší filmové novinky a dnes s naším expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače, mějte se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole podporujem domácí muziku.
1: Tenhle svět, ten je crazy jak z filmu. No já nechci koukat na tuhle show. Tak to skipnu, neváže, o to přijdu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Kdo bydlí v Olomouci, jak pak se vám tu žije? Radnice provádí nový průzkum o životě ve městě. Ptá se na kvalitu života a rozvoj města. Dotazník lze vyplnit online na webu olomouc.eu či na papíře v infocentru na Horním náměstí. Přibudou nevyužité budovy na Masarykově náměstí v Přerově. Jak píše deník, dojde k tomu po přesunu úředníků do nového sídla radnice. K dosavadním objektům přibude současné sídlo vedení města a pak i budova městské policie.
1: Sport.
3: Velká zpráva ze světa fotbalu. Olomoucký odchovanec Petr Ševčík mění dres. 32-letý záložník po 9 sezónách opouští pražskou Slavii a přestupuje do Zbrojovky Brno. Nováček nejvyšší soutěže posilu v podobě 4násobného ligového mistra a reprezentanta oznámil na svém webu. Ševčík se v Brně navíc potká s dalšími ex-olomouckými hráči Jiřím Texlem a Štěpánem Langerem. Držíme palce v novém angažmá a za moment už počasí a doprava s Markem. Tom z redakce přeje krásnou neděli.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Krásný zbytek víkendu. Doufám, že si užíváte dnešní příjemné teploty, které se zastaví na 24, což je přesně ta teplota, kdy ještě neteče make-up ani nervy. Máme pro vás navíc skvělou zprávu na začátek nového týdne, aby to pondělní vstávání tolik nebolelo. Zítřek totiž přinese ještě o stupeň více. Noc na pondělí bude sice chladnější, kolem 9 stupňů, ale o to lépe se vám bude spát.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Domů do práce i do auta teď zdravíme s naší dopravou. Přímo v centru Šternberka dneska musíte počítat až do 22 hodin s úplnou uzavírkou v ulicích Dvorská, Barvířská a zaparkovat samozřejmě nemůžete ani u sportovní haly. Probíhá se HOMO, samostatný závod až do večerních 19 hodin je kompletně uzavřená celá Opavská až po Lipinu, neprůjezdná tedy silnice první třídy od křižovatky ve směru na Horní Loděnici a ulici Sadová a na Valech. Objížďka samostatné závodní tratě je přes Babice, Mladějovice, Újezd, dále přes Uničov a Dlouhou Loučku až na Dědřichov nad Bystřicí. Pokud jdete tímhle směrem, počítejte s minimálně hodinovým zpožděním.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Energie.

0: good. Thank you.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírkabanat.cz.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
9: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horkýže Slíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horkýže Slíže. Artbeat 18. června, industriální prostor BOV na ulici k Mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
10: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
11: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
13: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.
16: I will follow you till my legs no longer

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Pojďme hodit očko na to, o čem se dnes píše. Máme pro vás rychlý přehled zpráv, které by vám neměly uniknout. V Horce nad Moravou měli hasiči horkou noc. Hořel tu sklad papíru a plameny zničily i sousední budovu, traktor a ještěrku. 7 jednotek sice škodu přes milion neskrotilo hned, ale naštěstí se nikdo nezranil. Celé drama najdete na olomouckém reportu pod názvem Od papíru chytla i technika. Na Přerovsku se o víkendu hromadně šlapalo do pedálů při cyklovýletu z Přerova ke Stodole u Bečvy. Na startu u lávky čekala účastníky malá pozornost a v cíli v Rybářích zase tombola a zasloužené občerstvení na doplnění spálených kalorií. Jak akce probíhala, se dočtete na webu města Přerov. Ve Svitavách pak můžete v pondělí vyrazit na kus řeči za místními politiky do sklepení Langerovy vily. Dopoledne od 10 tam na vaše dotazy odpovídá starosta z místo starosty. Odpoledne od 4 zase radní. Detaily k tomuto grilování najdete na webu města Svitavy v textu Kafárnář na kus řeči. S námi máte přehled a víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Metropole.
3: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Tady je

0: stop.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
3: Rádio Metropole. Olomoucký report.
4: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Nová parkovací místa jsou v plánu v Olomouci. Radní schválili podobu nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce, který nabídne 279 míst a projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se stovkou míst v ulici Roháče z Dubé, píše o tom Report.cz.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: 17 let vězení vyřkl Olomoucký krajský soud nad 19-letým Martinem Vítkem za loňskou vraždu muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Mladík muže bodl kuchyňským nožem do krku po předchozích neschodách. Čin připravoval.
5: Zvláštní na tomto případě bylo asi to, že skutečně pachatel se dopustil toho jednání v podstatě kvůli banální příčině. Přijel, že zkusil, nachystal, připravil, bodl toho poškozeného. V podstatě, kdyby mu ten nož nevytáhl, aby ho vrátil zpátky domů, tak možná ten poškozený přežil.
4: Doplnil žalobce Karel Studený. Mladík u soudu vinu přiznal, ale činu nelitoval. Rozsudek je pravomocný. Martinu Vítkovi hrozilo až 20 let vězení. Polehčující okolností k nižšímu trestu bylo prohlášení viny a jeho věk.
3: Sport.
4: A teďka zpráva z virtuálních tratí. Pátý podnik šampionátu Virtual GP 2026 na německém Sachsenringu přinesl pořádné drama na mokré trati a naprostou dominanci stáje JJ Racing Team. Martin Kadlečík potvrdil roli favorita, když ovládl kvalifikaci a následně zvítězil jak v 15-minutovém sprintu, tak v hlavním závodě. V něm ho navíc skvěle doplnil druhý Vojtěch Fiala a tým tak mohl oslavit double. Šampionát teď čeká americká Road Atlanta, kde se 23. června pojede poslední závod s vozy GT3. Tolik zprávy, Tom Gottwald vám z redakce přeje dobrý poslech našeho rádia.
2: Radio Metro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole, co na sebe.
6: Pojďme se společně podívat dál do nového týdne. V pondělí nás ještě potěší krásných 25 stupňů Celsia, ale od úterý se začne ochlazovat. V úterý naměříme 21 stupňů a ve středu rtuť teploměru spadne na pouhých 17 stupňů Celsia, navíc doprovázených deštěm, a v pátek už budeme zpátky na příjemných 22. Příští víkend pak slibuje stabilních 21 stupňů, takže pláštěnky můžete zase schovat.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
7: Za třetinou všech nehod cyklistů stojí alkohol. Policie řeší přes 2500 nehod zaviněných cyklisty ročně. Ze všech alkoholových nehod na kole tvoří celé 2/3 případy, kdy měli cyklisté v krvi více jak 1,5 promile. U elektrokoloběžek je to skoro půlka. Ještě smutný rekord z našeho regionu. Letos na jaře nezvládla jízdu cyklistka v újezdu u Uničova. Po pádu s poraněním nadýchala neuvěřitelných 4,75 promile.
3: Radio Metropole.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz. Láska
5: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: vyrazy.
1: Pěkné nedělní dopoledne. Máme tady přehled tipů, kam dnes vyrazit z gauče. V Olomouckém Rozáriu vrcholí festival Vyznání růžím. Pokud máte hlad, na Poděbradech v Olomouci od 11 hodin voní langošový víkend a od 17 hodin zve olomoucký letňák na dance show. Zoo na Svatém kopečku slaví 70 let komentovanými krmeními. Pro milovníky spálených gum vrcholí ve Šternberku slavný závod Exce Homo. Ve městě klidně zůstaňte, hrad Šternberg chystá dětské prohlídky. Pohádkovou atmosféru s nesmrtelnou tetou zažijete na zámku Plumlov. A pro lázeňskou pohodu vyrazte do Velkých Losin na tradiční probouzení pramenů s jarmarkem a žehnáním pramene. Užijte si neděli naplno.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
0: Rádio Metropole!
3: Rádio Metropole!

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc. Instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Spor o cestu u baziliky na svatém kopečku u Olomouce. Pokuta až 2 miliony korun hrozí olomouckému developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevněné cesty u poutního místa. Podle magistrátu porušil pravidla pro ochranné pásmo baziliky. Okolnosti stavby několik stovek metrů dlouhé cesty k developerově pozemku prověřuje i stavební úřad, který o akci nebyl informován. Josef Tesařík se hájí, že si jen zajistil přístup k pozemkům, píše o tom ČTK. Vývoj tématu sledujeme. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté už v Dallasu ladí formu na mistrovství světa. Po příletu sice pod mrakem i sprchlo, ale hráče hned zaskočilo brutální texaské dusno a brzy je čekají 35. Na prvním otevřeném tréninku je navíc hnala dopředu skvělá kulisa stovek českých krajanů i fanoušků. Reprezentace na své texaské základně zůstane až do čtvrtka, kdy v Mexiku vstoupí do šampionátu zápasem proti Koreji. Držíme palce a vy si užijte neděli.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Počátku slunečné ráno a dopoledne vystřídají mraky a místy také přeháňky. Teplo

0: stupňů. Bio čekáme dnes i zítra na jedničce.
1: Rádio Metropole za volantem.
2: Vyrážíme na Zlínsko, u Otrokovic jsou Sazovice a je tady průvod starého hanáckého práva. Počítejte, že bude hodně lidí na silnici. Ať už plánujete začátek nového týdne nebo pondělního rána, tak to se bude chystat čištění odpočívek u Moravské Dluhé, u Březové nad Svitavou a taky v Moravské Třebové. Tady nohu z plynu, šťastnou cestu i v neděli.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
0: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: města. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Silnice v Olomouckém kraji jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 10 obětí. Na ústupu je v Česku žloutenka typu A. Státní zdravotní ústav informuje, že v květnu přibylo 105 případů této nemoci špinavých rukou. To je o 74 méně než v dubnu. Letos zatím onemocnilo 1183 lidí. Počty případů klesají všude, kromě Olomouckého a Zlínského kraje. Riziko místních ohnisek žloutenky A trvá. Nejvíce postihuje lidi od 35 do 49 let. Holečnatá nemoc se šíří fekálně orální cestou, tedy kontaktem s povrchy znečištěnými výkaly. Základem prevence je důsledné mytí rukou.
1: Sport.
3: Neděle byla plná vítězství pro české sportovce. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v Pražské Troji závod v kajak krosu a Kateřina Beková na kanále v Troji ovládla časovku. Další skvělý výkon předvedl motocyklový závodník Filip Salač na velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 přijel do cíle na druhém místě a skvěle se naladil na domácí velkou cenu České republiky. A skvělý výkon předvedla tenistka Kateřina Siňaková, která získala další Grand Slamový titul ve čtyřhře, už 11. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyhráli deble na French Open. Gratulujeme.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Pokud jste dnes vstávali brzy, sluníčko vás přivítalo už ve 4 hodiny a 51 minut, což je skvělá zpráva pro skřivany a trochu otravná pro ty, co si chtěli přispat. Zapadne až krátce po 9. večer, takže času na cokoliv je dost. Čeká nás krásná neděle s teplotami do 24 stupňů Celsia. Odpoledne sice začne trochu foukat, ale aspoň vám to učeše účes novým směrem. Na výlet je to každopádně značka ideální.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Domů do práce i do auta teď zdravíme s naší dopravou. Přímo v centru Šternberka dneska musíte počítat až do 22 hodin s úplnou uzavírkou v ulicích Dvorská, Barvířská a zaparkovat samozřejmě nemůžete ani u sportovní haly. Probíhá EC Homo, samostatný závod až do večerních 19 hodin je kompletně uzavřená celá Opavská až po Lipinu, neprůjezdná tedy silnice první třídy od křižovatky ve směru na Horní Loděnici a ulici Sadová a na Valech. Objížďka samostatné závodní tratě je přes Babice, Mladějovice, Újezd, dále přes Uničov a Dlouhou Loučku až na Dědřichov nad Bystřicí. Pokud jdete tímhle směrem, počítejte s minimálně hodinovým zpožděním.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura.

0: Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
5: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: touch.
1: Metropole právě dnes.
2: Pojďme se podívat do kalendáře, co zajímavého nám dnešní 7. červen přinesl. Všechno nejlepší dnes přejeme všem Ivetám, které slaví svůj svátek. Pokud nějakou máte ve svém okolí, nezapomeňte na kytku, ať je doma klid. Dnes je navíc taky Mezinárodní den čokoládové zmrzliny a den ananasu. Takže ideální plán na dnešní dezert je naprosto jasný. Před 78 lety se psaly velké dějiny, když na úřad prezidenta abdikoval Edvard Beneš a jeho nástupcem se stal Klement Gottwald. Mnohem veselější je to ale s dnešními oslavenci, protože se narodil neuvěřitelný zástup hvězd. Své narozeniny dnes slaví legendární filmový drsňák Liam Neeson, kterému je sice 73, ale unesenou dceru by vám zaručeně pořád dokázal najít do hodiny. Stejný věk dnes slaví i náš ostravský bard Jaromír Nohavica. O rok starší je houslový virtuos Václav Hudeček a na úctyhodných 86 let to dnes dotáhl britský tygr Tom Jones. No a pánové si jistě rádi vzpomenou na blondětou tenisovou ikonu Annu Kurnikovovou, která dnes slaví 45. narozeniny. Ať už si dnes dáte ananas nebo prostě jen oslavíte neděli, užijte si dnešní den naplno.
1: Metropole právě dnes.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
6: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
9: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

Mám jeden pokus a tak strašně málo času, nemůžu si uložit ve hře postup. Life není game a ten life máš jenom jeden. Byl jsem u doktora, nafasoval plata, Eko od Escobara, Ritalin a Xanax, prsel haní těla, není to zadara.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Kdo bydlí v Olomouci, jak pak se vám tu žije? Radnice provádí nový průzkum o životě ve městě. Ptá se na kvalitu života a rozvoj města. Dotazník lze vyplnit online na webu olomouc.eu či na papíře v infocentru na Horním náměstí. Přibudou nevyužité budovy na Masarykově náměstí v Přerově. Jak píše deník, dojde k tomu po přesunu úředníků do nového sídla radnice. K dosavadním objektům přibude současné sídlo vedení města a pak i budova městské policie.
1: Sport.
4: Neděle byla plná vítězství pro české sportovce. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v pražské Troji závod v kajak krosu a Kateřina Beková na kanále v Troji ovládla časovku. Další skvělý výkon předvedl motocyklový závodník Filip Salač na velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 přijel do cíle na druhém místě a skvěle se naladil na domácí velkou cenu České republiky. A skvělý výkon předvedla tenistka Kateřina Siňaková, která získala další Grand Slamový titul ve čtyřhře, už jedenáctý. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyhráli double na French Open. Gratulujeme. Velká zpráva ze světa fotbalu. Olomoucký odchovanec Petr Ševčík mění dres. 32-letý záložník po 9 sezónách opouští pražskou Slavii a přestupuje do zbrojovky Brno. Nováček nejvyšší soutěže posilu v podobě čtyřnásobného ligového mistra a reprezentanta oznámil na svém webu. Ševčík se v Brně navíc potká s dalšími ex-olomouckými hráči Jiřím Texlem a Štěpánem Langerem. Držíme palce v novém angažmá a za moment už počasí a doprava s Markem. Tom z redakce přeje krásnou neděli.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Krásný zbytek víkendu. Doufám, že si užíváte dnešní příjemné teploty, které se zastaví na 24, což je přesně ta teplota, kdy ještě neteče make-up ani nervy. Máme pro vás navíc skvělou zprávu na začátek nového týdne, aby to pondělní vstávání tolik nebolelo. Zítřek totiž přinese ještě o stupeň více. Noc na pondělí bude sice chladnější, kolem 9 stupňů, ale o to lépe se vám bude spát.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Za třetinou všech nehod cyklistů stojí alkohol. Policie řeší přes 2500 nehod zaviněných cyklisty ročně. Ze všech alkoholových nehod na kole tvoří celé 2/3 případy, kdy měli cyklisté v krvi více jak 1,5 promile. U elektrokoloběžek je to skoro půlka. Ještě smutný rekord z našeho regionu. Letos na jaře nezvládla jízdu cyklistka v újezdu u Uničova. Po pádu s poraněním nadýchala neuvěřitelných 4,75 promile.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
1: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
4: řeky. Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz. Láska
5: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
6: Radio Metropole.

0: z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
1: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
2: Tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městys, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
1: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
2: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což měl velký úspěch. Jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
1: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že...
2: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou raně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydlí totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zarachu totiž nachází jedinou manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
1: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Pojďme se společně podívat dál do nového týdne. V pondělí nás ještě potěší krásných 25 stupňů Celsia, ale od úterý se začne ochlazovat. V úterý naměříme 21 stupňů a ve středu rtuť teploměru spadne na pouhých 17 stupňů Celsia, navíc doprovázených deštěm, a v pátek už budeme zpátky na příjemných 22. Příští víkend pak slibuje stabilních 21 stupňů, takže pláštěnky můžete zase schovat.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627, hlasovky, videa, fotky 37 742 627, WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
3: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Pojďme hodit očko na to, o čem se dnes píše. Máme pro vás rychlý přehled zpráv, které by vám neměly uniknout. V Horce nad Moravou měli hasiči horkou noc. Hořel tu sklad papíru a plameny zničily i sousední budovu, traktor a ještěrku. 7 jednotek sice škodu přes milion neskrotilo hned, ale naštěstí se nikdo nezranil. Celé drama najdete na olomouckém reportu pod názvem Od papíru chytla i technika. Na Přerovsku se o víkendu hromadně šlapalo do pedálů při cyklovýletu z Přerova ke Stodole u Bečvy. Na startu u lávky čekala účastníky malá pozornost a v cíli v Rybářích zase tombola a zasloužené občerstvení na doplnění spálených kalorií. Jak akce probíhala, se dočtete na webu města Přerov. Ve Svitavách pak můžete v pondělí vyrazit na kus řeči za místními politiky do sklepení Langerovy vily. Dopoledne od 10 tam na vaše dotazy odpovídá starosta z místo starosty. Odpoledne od 4 zase radní. Detaily k tomuto grilování najdete na webu města Svitavy v textu Kafárnář na kus řeči. S námi máte přehled a víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
1: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
2: Tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městys, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
1: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
2: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což mělo velký úspěch. Jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
1: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že?
2: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou raně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vybíhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydleli totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z Dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zaracho totiž nechal zřídit manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
1: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.

0: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Nová parkovací místa jsou v plánu v Olomouci. Radní schválili podobu nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce, který nabídne 279 míst, a projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se stovkou míst v ulici Roháče z Dubé, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: 17 let vězení vyřkl Olomoucký krajský soud nad 19-letým Martinem Vítkem za loňskou vraždu muže v Dlouhé Lučce na Olomoucku. Mladík muže bodl kuchyňským nožem do krku po předchozích neschudách. Čin připravoval.
2: Zvláštně na tomto případě bylo asi to, že skutečně pachatel se dopustil toho jednání v podstatě kvůli banální příčině. Přijel, že si nachystal, připravil, bodl toho poškozeného. V podstatě, kdyby mu ten nůž nevytáhl, aby ho vrátil zpátky domů, tak možná ten poškozený přežil.
0: Doplnil žalobce Karel Studený. Mladík u soudu vinu přiznal, ale činu nelitoval. Rozsudek je pravomocný. Martinu Vítkovi hrozilo až 20 let vězení. Polehčující okolností k nižšímu trestu bylo prohlášení viny a jeho věk.
1: Sport.
0: Neděle byla plná vítězství pro české sportovce. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v pražské Troji závod v kajak krosu a Kateřina Beková na kanále v Troji ovládla časovku. Další skvělý výkon předvedl motocyklový závodník Filip Salač na Velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 přijel do cíle na druhém místě a skvěle se naladil na domácí Velkou cenu České republiky. A skvělý výkon předvedla tenistka Kateřina Siňaková, která získala další grandslamový titul ve čtyřhře, už 11. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyhráli double na French Open. Gratulujeme. A teďka zpráva z virtuálních tratí. Pátý podnik šampionátu Virtual GP 2026 na německém Sachsenringu přinesl pořádné drama na mokré trati a naprostou dominanci stáje JJ Racing Team. Martin Kadlečík potvrdil roli favorita, když ovládl kvalifikaci a následně zvítězil jak v 15-minutovém sprintu, tak v hlavním závodě. V něm ho navíc skvěle doplnil druhý Vojtěch Fiala a tým tak mohl oslavit double. Šampionát teď čeká americká Road Atlanta, kde se 23. června pojede poslední závod s vozy GT3. Tolik zprávy, Tom Gottwald vám z redakce přeje dobrý poslech našeho rádia.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Pojďme se společně podívat dál do nového týdne. V pondělí nás ještě potěší krásných 25 stupňů Celsia, ale od úterý se začne ochlazovat. V úterý naměříme 21 stupňů a ve středu rtuť teploměru spadne na pouhých 17 stupňů Celsia, navíc doprovázených deštěm, a v pátek už budeme zpátky na příjemných 22. Příští víkend pak slibuje stabilních 21 stupňů, takže pláštěnky můžete zase schovat.
1: Radio

0: Metropole.
1: Máme tu další pondělí, děkuju, že nás posloucháš, tohle je Rádio Metropole a pondělní podcast s Tomem a dnes se budeme věnovat dopravě v Olomouci, ale dopravě pro ty nejmenší, protože tady mám Katku Nastoupilovou, vedoucí centra Semafor, tedy olomouckého dopravního hřiště a já tě srdečně zdravím, ahoj.
2: Ahoj, já jsem ráda, že jsem mohla přijít.
1: Prosím tě pěkně, pojďme se rovnou podívat na jednu zásadní otázku, protože ono přece jenom vedoucí dopravního hřiště, to není úplně běžná pracovní pozice, jak ses k tomu dostala?
2: Pomalu postupnými krůčky, já jsem na dopravním hřišti začala jako brigádník při mateřské dovolené, postupně jsem pracovala v autoškole a po další mateřské jsem se přemístila natrvalo vlastně na dopravní hřiště. Jakožto vedoucí oddělení jsem vlastně teprve nedávno, protože my v rámci magistrátu města Olomouce patříme pod odbor kanceláře tajemníka teprve od 1.1.2025. Do té doby jsme byli taky součástí magistrátu, ale organizačně v jiném schématu, takže takto postupně.
1: Rozumím, to jsou takové všechny ty propletené chlívečky těmi čárečkami, kdo kam spadá a tak.
2: Ano.
1: Je mi to jasný. No ale ta doprava, je to teda pro tebe téma životní, když jsem slyšel teda, že jsi dělala i v autoškole a tak, tak jako máš to opravdu pod kůží, tu dopravní situaci.
2: Ano, já bych řekla, že ano, že to je moje téma a čím více se tím zabývám, tím šířeji a šířeji to téma dokážu obsáhnout.
1: A vnímáš to jako správnou cestu, že takhle začínáš vlastně úplně od těch nejmenších? Co
2: rozhodně.
1: To pro tebe znamená v tomhle?
2: Rozhodně ano. Já myslím, že ti nejmenší jsou ta naše budoucnost. Ono vlastně vždycky trvá jedno, dvě generace, než se cokoliv propíše do toho chování na silnici. Já myslím, že nás dva už nikdo moc nepředělá. Ne, že bychom byli staří, to ne, ale ty návyky už jsou. A pokud budeme uvědomělí, tak si dokážeme říct, aha, tady tohle to jsem někde slyšel, to mi někdo říkal. A budeme se zkoušet směřovat třeba jiným směrem. Ale už jsme, řekla bych, vychovaní a lepší cesta vede přes to vychovávání. Od začátku.
1: Naprosto souhlasím. Za chvilku se podíváme na naše další téma, to je vůbec provoz dopravního hřiště a případně, co se na něm bude měnit v momentu, kdy začnou letní prázdniny. Na Radiu Metropole v pondělním podcastu.

0: podcast z Metropole.
1: Dál posloucháš pondělní podcast z Metropole s Tomem a povídáme si o dopravě v Olomouci, ale konkrétně o dopravě pro ty nejmenší. Mám tady Katku Nastoupilovou, vedoucí dopravního hřiště, centra Semafor, a my si tu povídáme o tom, jak vůbec funguje dopravní hřiště. Tak Katko, jak to teďka vlastně je a jak se to bude měnit o prázdninách?
2: Správně říkáš, že bude změna, protože se končícím školním rokem začnou prázdniny a náš prázdninový provoz. První velkou změnou je, že večerní otvírací doba pro veřejnost se prodlužuje z 6 na 7 hodin. A to platí tedy už teď v červnu. Takže červen, červenec a srpen máme otevřeno ve všední dny od 2 do 7 a o víkendech, svátcích od 10 hodin od rána do 7 bez pauzy.
1: Když se tam náhodou nachomítnu mimo otevírací dobu, přece jenom to hřiště je takové průchozí,
2: ano.
1: Že není jako třeba v některých městech bývá naprosto pevně ohraničené plotem, tady je průchozí. Co se může stát?
2: Může se stát, že tě slušně požádáme, aby si přišel, až bude otevřeno. Mm-hmm. A stejně tak se může stát, že ten prostor budeš moct využívat, pokud máš třeba vlastní vozidlo. Jde o to, že ve všední dny tam probíhá dopoledne výuka, takže vlastně máme hřiště plné a myslím si, že i ten kolemjdoucí návštěvník vidí, že vlastně hřiště je zaplněné a snažíme se ty školní družiny, školní třídy, mateřské školy nemíchat s obyčejnými návštěvníky, protože samozřejmě učitel zodpovídá za tu skupinu dětí a je to pro něho velká zodpovědnost, je to těžké.
1: No a když nám ta škola skončí, tak o prázdninách to bude vypadat jak? Tam je taky ta otevírací doba podobná, odpolední?
2: Je, až odpolední, protože vlastně, nebo odpolední. Je tam polední pauza. Je tam ve všední den od 10 do 12 a potom od 2 do 7. Mm-hmm. A to proto, že ve všední dny dopoledne nás navštěvují tábory.
1: Ah.
2: Můžeš si vybrat nějaký tábor, který v rámci svého programu stráví den na dopravním hřišti. Nebo si dokonce můžeš vybrat tábor, který vlastně stráví na našem dopravním hřišti všech 5 dnů. Takový jako dlouhý tábor dopravní, ten máme 3x, 3 turnusy a ostatní dny jsou vyplněné právě buď školkami, které mají prázdninový provoz, a nebo tábory, které u nás chtějí stravit jeden den. A oni to mají tak, že vlastně od 8 do 10, kdy je ještě zavřeno ráno, tak oni jezdí.
1: Jo.
2: V 10 máme učebnu, travnatý plochy, svačinky, obědy a tak dále. A od 10 do 12, a od 12 do 2 znovu můžou jezdit. Jo? Takže to jsou takové bloky, čili silý návštěvník, který chce přijít v době veřejného provozu, tak 10 až 12 a potom od 2 do 7.
1: Jo.
2: A pokud přijdeš s nějakou skupinkou na objednaný program, tak vlastně si tam celou dobu, ale mezi tou 10 a 12, kdy je hřiště pro veřejnost, jsme schovaní v učebně nebo hrajeme hry na trávě a tak dále.
1: Jo. Dobře. No to je důležitý vědět. No. A ohledně těch táborů, to je asi záležitost na pořadatele těch táborů, ne? Nebo...
2: Je to tak, ale vlastně na našich stránkách najdeš kalendář akcí a tam už teď je propsáno, kdo je k nám kdy objednaný. Takže pokud dám příklad třeba Lanové centrum Prout, k nám přijde, tak máme zapsáno, že v ten den u nás bude tábor Lanové centrum Prout. Aha. Ale nemám tam zapsáno, které oddělení, která skupinka. Takže pokud například lanáčci vypisují 6 různých turnusů podle věkových kategorií a k nám přijde jenom jedna, to už si musí zjistit ten návštěvník sám, která to je.
1: Jasně. Aha, dobře, děkuju. No, můžeme se ještě podívat na další důležité téma a to je vlastně taky se týká dopravního provozu na dopravním hřišti, ale čím tam vlastně můžeme jezdit? No, tak za chvilku na Rádiu Metropole.

0: podcast z Metropole.
1: Ladíš Rádio Metropole a pondělní podcast s Tomem. Povídáme si o dopravě v Olomouci a o dopravě pro ty nejmenší, protože tady mám Katku Nastoupilovou z centra Semafor, z našeho dopravního hřiště. A vyrazit na dopravní hřiště, to je parádní kratochvíle. Já jsem hrozně rád, že v Olomouci tuhletu plochu, kde si dopravní předpisy můžeme vyzkoušet, máme. Ale jak teda? Katko, prosím tě, s čím vším já můžu vyrazit na silnice dopravního hřiště?
2: Tak máš dvě možnosti. Pokud se ti vůbec nechce vozit něco svého, tak ti něco zapůjčíme. Takže za malý poplatek, 50 korun na půl hodiny, je možný půjčit odrážedlo, kolo, koloběžku, anebo ty naše slavné šlapací káry. Děti je mají rádi, ale mohou na nich jezdit i dospělí.
1: Fakt?
2: Ta velká kára uveze 150 kilo a dokonce dospělák může vozit své dítě. Je tam sedačka s váhovým omezením, ale ty menší děti se můžou povozit.
1: No to bych se zvládl povozit se svým synem a nedali bychom těch 150 kg. Tak dobrý ještě. Ještě nejsem tak špatně. Dobře, začali jsme tím, co tam lze půjčit, tak k tomu, s čím tam můžu vjet, se podíváme příště za chvilku. Ale ještě teda pojďme se podívat teda na to, co tam lze půjčit, kolik toho tam vůbec je.
2: Je toho docela dost. Velký šlapací káry máme v počtu 10 kusů, malých je 21. Jízdních kol nepočítaně, protože se používají i pro tu výuku vlastně při výuce škol, a koloběžek, když to tak z hlavy rychle spočítám, tak když nebudu dělat rozdíly ve velikostech, tak třeba 17.
1: Mm-hmm. No, na výběr teda rozhodně máme. No a já bych se teda už za malý moment velmi rád podíval na to, s čím já tam vlastně můžu přijet sám, protože pojďme si říct, může mě napadnout nějaká kravina. Tak jestli to třeba vyjde. Na Rádiu Metropole za malý moment v pondělním podcastu.
0: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Na našich vlnách ladíš Radio Metropole a pondělní podcast s Tomem a Katkou Nastoupilovou, která je vedoucí dopravního hřiště v Olomouci, centra Semafor. A Katko, já mám takovou otázku. My jsme si tady povídali, s čím se dá jezdit na dopravním hřišti, ovšem teda ve smyslu toho, co si tam můžeme půjčit. No ale teďka jako tak tam pojedu já, pojedu sám a řeknu si, no tak já nevím, tak můžu jet na kole, že jo, třeba nebo tak. A může mě třeba napadnout, já nevím, že bych tam jel třeba na nějaké gigantické tříkolce nebo něčem, tak s čím já tam vlastně vším můžu přijet? Co, kdy mě nevykážeš?
2: Nevykážu tě samozřejmě na kole, na koloběžce, děti na odrážedle, to jsou všechno vozidla, která bys tam očekával. S čím malilinko někdy bojujeme, jsou elektrokoloběžky nebo elektroautíčka, která nejsou v zásadě úplně jako zakázaná, ale máme v provozním řádu, že se musíš přijít domluvit s obsluhou. Protože jsou děti, které přivezou elektrokoloběžku a jezdí nebezpečně a jsou děti, které nemáme důvod vykazovat. A nebo třeba přijedeš v době, kdy jsi pomalu sám na tom hřišti, tak úplně není důvod, abychom ti říkali, teď tady nebudeš, protože nám se tohle vozidlo nelíbí. O. Takže ty ostatní vozidla jsou na domluvě. A je to opravdu spíš o tom, jaký z toho ta obsluha má pocit. Vypadá to nebezpečně, kdybych to měla svoje dítě, bála bych se, že tady ten kluk mi ho srazí a omlouvám se klukům teda, jo? To nebylo na kluky, jezdí na tom i holky.
1: V pohodě, úplně. Necítím žádný šrám na duši.
2: Je to skvělé.
1: Ne, a když tam přijedu třeba, nevím, přijede mi tam moje dítě, dejme tomu, na koloběžce nebo tak, no ale třeba nemá nějaké bezpečnostní prvky, že jo, to by na tom dopravním hřišti asi být mělo. Tak...
2: To by se nám nelíbilo, proto půjčujeme helmy zdarma.
1: Jo.
2: Takže není problém, jakmile přijedeš bez helmy, tak samozřejmě dospěláci volitelně od 18, ale do 18 let opravdu na čemkoliv, i kdyby přijel na bruslích ten človíček, tak musí mít přilbu a může si u nás vyzvednout, před odchodem zase vrátí, není problém.
1: Takže i na bruslích teda, jo?
2: No, s těmi bruslemi úplně to není, je to stejný jako s těmi elektrovozítkami, protože vlastně na bruslích si chodec a to je problém, protože vlastně tě může kdokoliv objíždět jako překážku a tak dále a tak dále. Nicméně, pokud někdo přijede na bruslích, hřiště není plné, nevypadá to nebezpečně, vypadá to, že ty svoje brusle ovládá, dokáže zastavit a tak dále a tak dále, tak chceme, aby se choval stejně, jako by jel na tom kole. To znamená, jezdí po silnici na pravé straně, zastavuje na červenou, jinak by v tom malém prostoru velký chaos.
1: Chápu. Je potřeba se naučit ty dopravní předpisy.
2: Je to tak.
1: No, to je vlastně téma hnedka toho příštího vstupu. Tak se na to podíváme na Rádiu Metropole.
0: Rádio Metropole. Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Pokračujeme dál v pondělním podcastu na rádiu Metropole. Zdraví tě Tom a se mnou je tu Katka Nastoupilová, vedoucí centra Semafor, teda našeho olomouckého dopravního hřiště. No, dopravní hřiště, tak to není ledajaké hřiště, tam se musí dodržovat spousta pravidel, protože to je, pojďme si říct, test na to, aby člověk mohl vyrazit někam i mimo dopravní hřiště do dopravního provozu. A Katko, teda jak se na hřišti děti učí pravidla silničního provozu?
2: Tak pokud jde o školní výuku, tak tam se opravdu snažíme, aby to dítě odcházelo naplněné vědomostmi. Tam ta dopravní výchova probíhá striktně podle plánu. A pokud se týká návštěvy v době otevírací doby pro veřejnost, tak tam je to v podstatě na rodičích, na tom doprovodu. Naše obsluha zasahuje ve chvíli, kdy to vypadá nebezpečně, anebo kdy děti nedodržují opravdu ani ta základní pravidla. A my tam máme takové kritické místo a to je stopka na kopečku.
1: Já to vím a bylo to náročný to prostě vysvětlit těm mým klukům, jo. Ale oni to nakonec pochopili a pak samozřejmě nastane ta situace, kdy ten znalý řidič malý se okamžitě stává policistou.
2: Je to tak. On tam nezastavil.
1: Jo, ale jako máš třeba nějakou zkušenost s nějakými malými piráty silnic?
2: Mám a nejenom s malými piráty silnic.
1: Ale jako
2: jezdí tatínek se synem a teď mi tak trošku jako ostýchavě musíme za tím tatínkem, že ta pravidla platí pro všechny. Jo? A nebo nejčastější je, že když přichází rodinka na dopravní hřiště, tak oni dokud nejsou na těch vozidlech, mají pocit, že pro ně nic neplatí. Takže přichází po přechodu na červenou, posadí dítě na kolo a najednou a nezapomeň na barvičky, že vlastně jim to nedochází, že už jsou součástí ve chvíli, kdy tam vejdou. To je taková jako zvláštnost.
1: To je zajímavý sociální jev. Děje se to pravidelně tady tohle.
2: Ano, je to pravidelně a nejsou to lidé, kteří by nechtěli respektovat. Protože jak jsem říkala, jakmile začnou jezdit, tak to funguje. Jo. Ale my ta pravidla teda vyžadujeme uměrně věku samozřejmě.
1: Chápu, a to je hezké. No, jako, stalo se ti, že bys někoho musela teda jako opravdu Honzíčku, tak tohle ne. Prostě, tady už mohla dojít k bouračce. Jo,
2: Stalo, buď nám narážejí do sebe ty šlapací káry a samozřejmě nechceme si je poničit, takže jednak jde o zdraví a v druhé řadě i o ten majetek.
1: Ano, ano.
2: A druhá věc je, že některé děti jezdí jenom divoce a ty na to koukáš, že nemáš mu co říct, protože na červenou zastavil, vpravo jezdí, na kruháči jede doprava, stopku nějak zvládá, ale když se na to díváš, tak je to divoký a vlastně každou chvíli čekáš, jestli něco bude nebo nebude.
1: Všechno je to tak jako tip-top, jo?
2: Je to tak. A záleží na rodičích, jo. Samozřejmě. Někteří do toho dětem mluví a někteří je nechávají trošku být. Můžeš mít štěstí na skladbu rodičů v ten okamžik, kdy jsi přišel, že vlastně všichni se něco učí a dávají na sebe pozor a můžeš mít smůlu a můžou tam být lidé, kteří to celé vnímají úplně jinak než třeba ty.
1: Jsem rád, že to takhle je jako benevolentnější, ale zároveň teda to tam lidi dodržujou. Ještě je taková jedna zajímavost. Já jsem tam viděl takové, nebo nevím, jestli to je ještě letos, jo, ale loni, když jsem tam byl s dětmi, tak tam byly takové trouby podél silnice. Co to je?
2: To je cyklokoš. Jsou tam dvě tyhle ty trouby a vlastně pro posluchače, kteří neví, jak to vypadá, takový konický koš, do kterého vlastně cyklista vhazuje odpadky při jízdě po cyklostezce. Je to holandský vynález a my ho tam máme vlastně na ukázku.
1: To je dobrý. Taky jsem rád, že to mám zmáknutý, že už teďka vím, k čemu to slouží a doufám, že jsem tím aspoň díky tomuhle jsme tady mohli poučit i další posluchače o tom, co to je, co tam jsou ty ampliony. No, podíváme se na akce, které nás čekají pro veřejnost už za chvilku na rádiu Metropole.

0: z Metropole.
1: Pondělní podcast z Metropole pokračuje s Tomem a s Katkou Nastoupilovou, která je vedoucí dopravního hřiště v Olomouci, centra Semafor. A my jsme si tady dnes povídali o tom, co všechno se dá dělat v centru Semafor, ať už je to prostě takové trénování v dopravním provozu, aby člověk věděl, jak se tam chovat a aby jsme to naučili svoje děti. No a pochopitelně teda, když už jsme mluvili o té veřejnosti, tak Centrum Semafor pravidelně pořádá i různé akce. A co nás teda, Katko, čeká v nadcházející době?
2: Tak v nadcházející době v pátek 19.6. je takzvaná noční jízda. Ona teda nebude úplně v noci, ale v červnu šplhají teploty občas vysoko a tak začínáme v 6 hodin večer soutěžemi, které skončí až o 8:30. To je takový nestandardní čas pro děti.
1: Co bude součástí té noční jízdy?
2: Většinou jsou to úkoly, které jsou rozestavěné po dopravním hřišti, takže děti si

0: Plní takovou trasu úkolů. Za splnění těch úkolů dostanou jednak odměnu, která se jim bude do dopravy hodit. A druhá k jízdu na těch šlapacích kárách zdarma, takže si můžou zajezdit. Ale až poté, co se něco dozvědí.
1: Je. A o prázdninách máš něco?
0: Mám každoročně o prázdninách Rodina na cestách. Rodina na cestách je veliká akce, přijedou k nám policisté, záchranka, hasiči, vojenská policie, cyklokuriozity, centrum aplikovaných pohybových aktivit a tak dále a tak dále. Zkrátka návštěvník může očekávat, že se dozví něco zajímavého, že to bude poučné, ale i zábavné a že bude zaplněné úplně celé dopravní hřiště, včetně těch ploch, které slouží jako parkovací místa v blízkosti.
1: Ty jsi zmínila cyklokuriozity, co tu je?
0: To jsou vozítka, která vypadají divně. Jede se na nich divně a je to sranda.
1: To je dobrý.
0: Kolo, které zatáčí na opačnou stranu, aha, kolo, které je šišaté, různá dvojkola, nebo třeba jeden řidič jede klasicky popředu a druhý je otočený opačně a jede pozadu. A taková různá vozítka.
1: Je, no tak na to se můžeme 13. srpna.
0: Mm-hmm. 13. srpna je to čtvrtek, protože počítáme s tím, že kdo je na dovolené, kdo odjíždí na víkend, ten možná kvůli nám nezůstane, aha, ale kdo je doma, ten může přijít 13.8. ve čtvrtek.
1: No tak to se budeme těšit. No to jsou dvě důležitá data, 19. června a 13. srpna. Katka Nastoupilová, vedoucí dopravního centra nebo dopravního hřiště a centra Semafor. Díky, že jsi přišla a popovídala si nám o dopravním hřišti.
0: Děkuji Tome za pozvání.
1: No a všichni, kteří jste náhodou třeba propásli tady tenhle ten podcast, nebo jste si ho pustili třeba během poloviny a tak dál, no tento a další podcasty najdete na webu podcasty.olomouc.eu nebo na webu radiometro.cz a nebo na Spotify pondělní podcast.
2: Posloucháš Radio Metropole.
3: Metropole.
2: Byla jedna hodina.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky.